0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné sobotní ráno, za chvíli 7:00 a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušil v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21. hodiny program pokračoval. Chvílemi různě intenzivně pršelo a mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nespůsobila. Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Desítky hasičů se v silném větru snažili dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované, jsou ale nejméně 3 zranění, napsala agentura Reuters a místní média. Podle nich jde o nejničivější požár za posledních 100 let. A pojďme také na sport. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stran se prosadil ještě 2x. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Hrad Radyně dnes připomene historii Keltů. Akce proběhne od 13 do 20 hodin a chybět nebude bohatý program. Nahlédnout budeme moci po truce dobových řemeslníků. Vystoupí keltská kapela a děti si mohou vyzkoušet své dovednosti v keramické dílně. Ze západu Čech Bára Purkartová.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Dnešní teploty mezi 23 až 28, na jeho východě Moravy až 30 stupňů Celsia.
0: Hit Rádio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
3: Šváme Filip a Lea, tak doufám, že se máte krásně, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože startuje víkend z Eteru Hit Rádia. Jsme tady s vámi, pozitivní nálada, energie, trošku unavená, ale ono se to spraví. Každopádně dárečky, skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát a nevím jak vy, ale já jsem strašně ráda, že venku je dneska takhle. Tak dejte vědět, kdo vstáváte s námi a já vám posílám třeba Evu Farnou a měl jsi mě vůbec rád. Dobré ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: 5.35, dobré ráno. Chodí nám tady spousty zpráv, děkujeme, klidně pište dál, kdo vstáváte s námi, co pak děláte, jestli jdete do roboty, pracujete, nejste v tom sami, na to nezapomeňte, anebo třeba někdo z vás jdete prvé spinkat pro propařené noci, protančené střevíce a tak podobně. Tak každopádně my tady máme troška sobotního stresu pro školáky, protože čtvrtina prázdnin je bohužel za námi. Třetina z nás prý už má dokonce dovču za sebou a často prý ale jezdíme jen na týdenní, což je podle expertů málo, tak prosím vás, já nejezdím na žádnou, ještě jsem nebyla, ale nebyla jsem strašně dlouho někde, že bych vyloženě řekla, hele, mám dovolenou, protože leto je pro mě pracovní sezóna, Vánoce ještě horší, takže jo, já nemám prostě čas na dovolenou. Ale když chci, tak si ten čas udělám. Každopádně ideálně jsou prý 3 týdny. První se vzpamatováváme, teprve pak relaxujeme. 3 týdny volna. Představte si, jak pak tu práci doháníte. Katastrofa.
1: Ne, já jsem to chtěl říct, my jsme byli jednou na 3 týdny před 2 lety a na mě je to teda dlouhý už. Já už jako, ano, zvykáš si tohle, ale potom ten návrat do té reality, jako když jsi na nějakým fakt hezkém místě,
0: ano,
1: tak se ti může stát, že tě prostě ten normální život jako přestane bavit a řekneš si, já takhle žít vlastně nechci, já chci na dovolenou. Takže 3 týdny jsou za mě moc, za mě je ideálně, aspoň za mě, takových 9 až 10 dní někde jako u moře.
0: Hele, mě se třeba osvědčilo, že mě někdy tak jako přeskočí koule v hlavě, jak se říká, kolečko, sednu do auta a jedu na své oblíbené místo na Portorož, třeba jenom na 3 dny k moři. To je ve Slovinsku, máš to kousek do Itálie, do Chorvatska, je to tam nádherný. A vlastně je to super, pak ta cesta domů teda je trošku náročnější.
1: Právě.
0: Ale miluju to, takže dejte klidně vědět, jak to máte vy, my vám budeme hrát další skvělou ranní muziku. Co třeba tahle nakopávačka, The First Time, Damiano David, anebo taky Slunce zabalené do 3 minut, Super High a Nínka, hezké dobré ranko.

0: Slunce zabalené do 3 minut, super high Anika, following the sun. S vámi Hit Radio, 2 minutky po čtvrt na 8, krásné dobré ráno. Sobota 18. 17. To jsem neřekla.
1: Aspoň my jsme byli mladší všichni, kdyby třeba měl takhle rok 18 měsíců, tak bychom mohli přepočítat, kolik by nám bylo ve skutečnosti.
0: To jsem neřekla, je ráno. Pak jsem řekla 18.17.
1: Ano.
0: Samozřejmě jsem myslela 18. července, vem to za mě, já nemůžu mluvit.
1: Já přemýšlím vždycky to, víš, že bychom dělali nějaký testy při vstupu do zaměstnání, jestli právě třeba nebereš přece jenom trošku ty drogy, že? Po ránu.
0: No, až se mi z toho zamotal jazyk, každopádně přátelé, aspoň vidíte, že to opět všechno jede živě. Je 18. červenec, ne 18. 17. prosím vás, a chtěla jsem si tak jako připomenout, čím je dnešní den významný, takže... Skvělý herec Vin Diesel, 59 let dneska, happy birthday, přejeme. A aby toho nebylo málo, tak den zmrzliny. Takhle tu rozhodně patří, my jsme tady nedávno probírali, která je vlastně ta nejlepší, a taky je den obětí vašich dětí. Tak prosím vás, obejměte je dneska. A Fildo, ty jsi taky takový moje dítě, já tě jdu taky obejmout.
1: Tak jo.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
3: CZ.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na

0: letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Your Fire. Hezké dobré ráno, 7:58. Máme tady ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hejno komáru znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Cestující museli letadlo napadené nepříjemným hvězdem opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. Karviná se chce zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. Nebudou ale leda jaké, půjde o originální karvinské oplatky, vyráběné v různých příchutích a tvarech. Lidé si budou moci pochutnat třeba na malinových či citronových lázeňských oplatkách. Kvůli vlnám veder zavádí v jinak velmi formálním Japonsku opatření. Například státní úředníci mohou do práce chodit v kraťasech místo obleku. Teploty v Japonsku budou v nejbližších dnech stoupat až ke 40 stupňům a v noci teploty budou klesat jen lehce pod 30 stupňů Celsia. Tak ještě, že do rády a můžeme, jak chceme.
0: To je pravda. Teď už Anastasia, Let Outside Alone. A ty si převleč to pyžamo, Filipe.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Blízko poetika, taky Leas s Filipem, co chtěla říct s Davidem, nevím proč. Každopádně hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv, píše nám tady Ivča, krásné ráno, tak dnes naposled do práce před 14 denní dovolenou přijedu domů a rovnou směr La Godigarde. Už se nemůžu dočkat, přeji vám krásný den Ivča. Nebo tady Jirka, ahoj Lonko, zítra letím na Dovču na 14 dní odpočinouci, ale máte pravdu, ten návrat bude docela síla.
2: Ale 14 dní ještě takový ten zlatý střed, bych řekl, pokud tady neletíte Asie, Amerika, to jsme se bavili, tam to nemá cenu, že jo, jet na týden, je to drahý všechno. No tak užívejte dovolenou, 14 dní, to je pořádná porce, rozložte si to, jo, první se rozkoukejte, pak to pořádně rozjeďte a na závěr zase trošku zvolněte, ať máte návrat bez problému.
1: Doktor Filip Lejček.
2: Přesně.
1: Lady Gaga, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebo The Sound of Silence. Ten song máte rádi, počkejte si na to.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Krásné sobotní ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Již od příštího roku by měly skončit školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý takzvaný dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Úhyn ryb na Břeclavsku kvůli nedostatku kyslíku zdaleka nebere konce. Zatímco se v předešlých dnech podařilo odvrátit větší úhyny v kritickém místě v Dyji u jezu v Bulharech, nově se objevily leklé ryby v dalších ramenech řeky, a to ve Staré Dyji a také Zámecké Dyji, která protéká u Lednického zámku. Rybáři vyzbírali 1,5 tuny ryb. Celkově nazbírané množství za poslední dny tak nejspíš přesáhne 5 tun. A pojďme také na sport. Česká výprava slaví na evropském šampionátu do 17 let v italském Rieti první medaili a hned zlatou. Postaral se o ní 16-letý kladivář Josef Pazdera, který finále naprosto dominoval. Vyhrál by hned z 5 ze svých 6 pokusů, jeho nejdelší měřil 79,07 metru. Tím vylepšil letošní nejlepší světový dorostenecký výkon a zároveň překonal český rekord této kategorie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Zámek v Nekmíři nedaleko Plzně zve na prohlídky opraveného podkroví. Po rekonstrukci v něm našla zázemí expozice, která mapuje 800 let historie tohoto sídla. Prohlídky probíhají vždy v neděli dopoledne a potřebná je předchozí rezervace termínu. Pište na info@zamek-nekmir.cz.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
13: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky. Teploty různé, většinou kolem 28 stupňů odpoledne na jihovýchodě Moravy až kolem 30 stupňů Celsia.
16: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
17: Weekend
16: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
18: Krásné dobré ráno.
13: Krásné ráno.
18: Víkend, sobota, 18. červenec. Přátelé, kamarádi, já bych potřebovala tady rozlousknout jeden takový nešvar, protože my jsme tady s Filipem měli takovou malou hádku. Jestli jste pejskaři anebo kočkaři?
13: To je debata, ale přátelé, pozor na to, protože tady se můžou jako rozvířit velké hádky.
18: My jsme se fakt pohádali, protože já jsem za ty pejsky a Filda je za ty kočičky. On má doma kočičku Justinku, já mám doma pejska Chloe, měla jsem celý život psy, tak prosím vás, dejte nám vědět, co doma mají naši posluchači na 777 937 777, a my posíláme skvělou muziku. Ed Sheeran.
16: Hit Radio FM+.

0: In My Head, Hit Radio s vámi 11 minut po 8. Hezký dobrý den. S vámi Lea a Filip. Řešíme tady téma kočky a psy. Jak je to u vás doma? Jak to mají naši posluchači? Protože my jsme tady s Filipem měli mimo éter takovou malou hádku. Já jsem pejskař, Filip je kočičkář. Kočičář.
1: Ale já mám jako takhle. Já bych se přiznal, že já mám rád i pejsky, ale ty moc kočičky nemusíš, si říkala. Prostě ne. Nějak to chování ti nesedí. Ne. Takže abych se trošku ospravedlnil, já mám rád i pejsky, ale máme doma kočičku, no tak musím bojovat za to, co máme doma, že jo? To by bylo proti přírodě potom.
0: Ale jak to tak vypadá? Jak to tak vypadá, tak naši posluchači jsou spíš kočičkoví.
1: No, vidíš to.
0: Píše tady Libor, ahoj, my měli doma vždycky kočičky, ale před 2 lety jsme si pořídili Fenku, zlaťáka a jsou teď kámoši všichni dohromady, což je skvělý. I vlastně moje kamarádka má doma 3 kočky a 1 psa. Což je krásný, když jako takhle si sednou.
1: To musí být opravdu dlouho, protože naše kočička třeba, když veme kamarád k nám psa, tak to nejde. Prostě ji musím zavřít.
0: Tady dokonce jedna posluchačka napsala, že měli 23 koček doma. Ahojky, jako malá holka jsem byla kočičí máma. Měla jsem kočku pikinku, nebo pikinu, a to bylo... Byla jak jabloň, pořád koťata, taky jsem měla 23 koček, pak si taťka pořídil norníka, začali jsme jezdit po závodech a stal se ze mě pejskař. Takže i 23 kočiček, nebo tady Martina píše, ahoj, u nás kočičky, vždycky jenom kočičky a vždycky budou kočičky.
1: No, vidíš to.
0: Ty jsi taky kočička. Každopádně, děkujeme za vaše zprávy, já prostě jsem pejskař, vždycky pejskař budu, já koťátka mám ráda, ale pak jak to prostě vyroste, já jsem kočkám nikdy nepřišla asi na chuť, ale respektuju je samozřejmě. Moje ségra má doma kočku, babička měla x koček a tak podobně. Tak prostě ať je to, jak je to, ta láska ke zvířatům je stejně neměná a je krásná.
1: Ale ten verdikt ještě, jo. Vítězí máme... kočky!
0: Ne, teď tady máme kočičku. Kateřinu Marii Tichou a její plamen. To je kočička.
2: Chci dělat, co se nesmí, co je zakázané. Chci, ať se spojí vesmír a potom splane.

0: Tak co, přátelé, kamarádi, dobré ráno. Jen si dejte, nestyďte se. Řeč je o kávě, která údajně prodlužuje život. Je to prostě definitivní, oficiální, potvrdili to, no tamti, však víte.
1: Vědci.
0: Co furt něco potvrzují, ale vážně. Jak jde o kofein, žerty stranou. Blahodárný vliv na délku lidského života mají podle dvou nejnovějších studií 2 až 3 šálky kávy denně. To já potvrdit nemůžu, ale můj šéf určitě jistě může, protože já nejsem kafař, já jsem čajíčkář. Každopádně on třeba nemít svá 2, 3, 4 uklidňující šálky do 9 hodin dopoledne, tak je spousta mých kolegů dávno po smrti.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst.

0: www.hrady.cz.
1: Užij si zpřátele letní pohodu na Hradech.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Dva muži v Americe zažalovali nemocnici poté, co si udělali komerční DNA testy. Ty totiž odhalili šokující pravdu. V porodnici je před 38 lety při narození prohodili. Oba tak prožili celý svůj dosavadní život v cizích rodinách a svědomím, že biologicky patří úplně někam jinam. Japonská železniční společnost musela vydat oficiální a velmi hlubokou omluvu. Jeden z jejich rychlovlaků Shinkansen totiž ze stanice odjel o celých 20 sekund dříve, než udával jízdní řád. Podle vedení drak jde o nepřijatelné selhání, které mohlo cestujícím způsobit obrovský stres. A jedna rodina zažila šok při ubytování v pronajatém domě přes aplikaci Airbnb. Při prohlídce obýváku totiž na zdi objevili zarámovanou fotografii. Na tom by nebylo úplně nic divného, kdyby na ní nebyli oni sami z minulé dovolené. Majitel domu fotku stáhl z jejich sociálních sítí a použil ji jako dekoraci. Tak co tomu říkáš, Leo, že bys přijela na dovolenou, jo, Airbnb, nebo to je jedno, a teď na zdi tvoje fotka prostě s přítelem z minulý dovolený.
2: To je jak z nějakého hororu, protože já jsem milovnice hororu a už bych se jenom jako bála, jestli tam někde nejsou skrytý kamery a tak podobně, ale je to hodně creepy, jak se říká.
1: Hlavně jako jaká je pravděpodobnost, víš, jakože zrovna ta tvoje fotka ještě v zahraničí
2: někde. Jednaku milionu milionů.
1: Ale my naštěstí nejsme ani jeden hezký, takže naše fotky na zeď si určitě v ubytování dávat nebudou.
2: Ale prosím vás, pokud můžete, tak nás hlavně poslouchejte. Hezké ráno.

0: Dobré. Podle jedné tuzemské pojišťovny je pro Čechy nejdůležitější rodina, zdraví a domov. Peníze a kariéra nezvítězily, takže můžeme zvesela konstatovat, že je to tu vlastně všechno v pořádku. Pokud už teda nejsme tak daleko, že naší rodinou jsou samotní kolegové a práce je naším životním partnerem, což už i takové případy ve svém životě znám.
1: Jak já říkám často, zajímaly by mě ty výzkumy, kde se to bere. Všude okolo, kde to znám, tak kariéra a peníze jsou vždycky na prvním místě. I když třeba často říkají, že to je rodina, tak stejně radši vezmou ten kšeft, než být víkend s rodinou, protože by jim ušel ten zisk, že?
0: Hele, bohužel já taky spadám do té kategorie, já to přiznám a prásknu, že když ti přijde opravdu nečekaný kšeft, tak prostě ho vezmeš a řekneš si, vynahradíme si to s tou rodinou. Ale pak jsou situace, kdy si občas řeknu, ty brďo, ty vzpomínky nám nikdy nikdo nevezme a rosteme, čas je neúprosný, život máme jenom jeden, vidím to na svém synovi, před chvilkou jsem ho chovala a dneska je mu 15. Takže už jsem pár takových věcí přehodnotila a dokážu říct práci i ne.
1: Mám to stejně, takže tady jsme vlastně 1-2, tak mě zajímá, kde jste ten výzkum vzal. Dejte nám, přátelé, schválně vy vědět, jestli dáváte přednost kariéře a práci anebo rodině. Ale prosím vás, nelžete, řekněte to upřímně. My to máme trošku i jiný tím, že děláme na IČO a za každou tu práci dostaneme nějaký ten.
0: Ono to jde skloubit dohromady, ale musíte si to trošku tak jako poskládat.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec.
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák.
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
4: Porsche Plzeň.
5: Už víš, co mají v Porscheti?
6: V jakým Porscheti?
7: No přece v Porsche Plzeň.
6: Tak to mě zajímá, povídej.
7: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
6: No a?
7: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
6: Takže takovej skladovej výprodej.
7: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
8: Teď se fakt vyplatí přijet.
9: Porsche Plzeň.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Krásnou sobotu, minuta po deváté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidi, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední tři roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, se 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech špatná. Sedm řeckých ostrovů v Egejském moři bojuje s enormním suchem. Zatímco teploty stoupají, zásoby vody se kvůli nízkým srážkám v posledních letech tenčí. To představuje problém nejen pro turisty, ale zejména pro místní zemědělce, z nichž někteří ani neplánují novou výsadbu. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes před posledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit pro hru ze čtvrtfinále na minulém turnaji před 4 lety. Francie bude usilovat o 3. medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie o teprve 2. v historii. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
15: Vydejte se na procházku se samotnou hraběnkou. Procházet se bude zámkem Kozel na Plzeňsku, kam zve ty nejmenší návštěvníky. Speciální prohlídka je určená hlavně dětem od 5 do 10 let. Trvá zhruba půl hodinky, kdy děti nahlédnou do zámeckých sálů a dozví se více o historii zámku Kozel.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
14: Dnes bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a co se týče maxima, tak to se dnes bude pohybovat až ke 30 stupňům Celsia.
16: A jak to vypadá s počasím výhledově dál?
14: Výhledově dál, to je tak, když se vás zeptá, nemáte to připravený, ale já se podívám do chytrého telefonu. Žádné tropy nečekejme v průběhu týdne, hodně srážek a teploty, tak kolem 22 stupňů.
12: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
16: Hezké dobré sobotní dopoledne, 18. červenec, Hit Radio jede v plném proudu, skvělá muzika, teď budou i dárečky, protože pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme něco buď pro dámy, anebo i pro pány v hodnotě 5000 korun. Dostanete voucher, tak na co? A to si počkejte, jo? Teď už muzika.
12: Hit Radio FM+.

0: Kešto, půlnoční hřích, Dominik Aladžia, Hit Radio s vámi. Hezký dobrý den. Sobota dopoledne a máme tady další důkaz, že Češi jsou ochotni si stěžovat na všechno. Jedna česká pojistná kancelář totiž zveřejnila další kuriózní stížnosti náš Čechů. Takže, poslouchejte. Třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk.
1: Jo?
0: Jdeme dál. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. A další. Jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo měl říct, že se to opravdu může stát. Lidičky, já nás fakt miluju. Nejsme roztomilí až k sežrání. Pojďme k muzice. Martin Garrix Bon, teď už Dasha Austin. Prosím vás, to fakt někdo tohle řekl a stěžoval si? Ne, nevěřím.

0: dopoledne, tak co? Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Dneska tam máme voucher na hýčkání v hodnotě 5000 korun na kosmetické ošetření, ať už pro vás nebo vaši drahou polovičku. To záleží na vás, komu to budete věnovat. Takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
1: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
6: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
1: CZ.
10: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům Airweb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
11: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. Comfort-group.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Pokáč solitér 9:30 je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, tady Regina, dobrý den.
0: Regino, ahoj, odkud voláme?
1: Voláme z Dolního Benešova za Břehu.
0: Z Dolního Benešova odkud?
1: No, Dolní Benešov u Hlučína.
0: Jo, u Hlučína, slyšíme trošku ten přízvuk, zdravíme na Moravu. Každopádně prozrať nám tvoje plány na dnešní den, víkend před námi, neděle, volníčko nebo nějaká dovča?
1: No, dovča příští týden.
0: A kam jedeme?
1: Do Besky.
0: To je teda opravdu daleko.
1: No, ale my máme rádi prostě Čechy. Tady Beskydy. Moravu,
0: Beskydy jsou krásné. Sama jsem tam žila nějakou chvilku, takže jsou nádherné. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má narozeniny.
1: No, zrovna já dneska.
0: Ne, ne, opravdu. A, na věk se neptáme, ano. Protože my mládneme od 35, že jo? Se ta hranice dává dolů, ne nahoru. Tak prozraď nám, bude dneska nějaká oslava?
1: Malinká.
0: Malinká.
1: S rodinou.
0: S rodinkou. Máš tam někoho kolem sebe?
1: Nemám právě vůbec nikoho.
0: Jak to?
1: No, oni přijdou až odpoledne.
0: A jak tě napadlo zavolat na Hitrádio a zkusit štěstí v narozeninové ruletě?
1: Protože vás poslouchám, tady chystám oběd, budu chystat ještě nějaké dobroty.
0: Já miluju ten moravský přízvuk. Regino, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s dnešním datumem, kdy máš narozeniny. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně ti ho pošlejeme, pošlejeme, ano, jsem chtěla říct, pošleme.
2: To je nádherné slovo tady.
0: Pošleme a popřejeme, tak jsem to otočila trošku. A jenom pozor, upozorním, že nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to.
1: No, zkusíme.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Mariah Carey Without You, taková romantická píseň. Chceme nebo jdeme dál?
1: Ale může být.
0: Fakt?
1: Mám, jo.
0: Nejsi zvědavá, co je tam dál?
1: Tak jo, tak jdem dál, budem.
0: Dobře, tak roztáčíme kolo narozeninové rulety po druhé, ale já nechci nikoho ovlivňovat.
2: Chudák Mariah teda.
0: Tak Mariah zamáváme a jdeme točit. You too, with or without you.
1: No.
0: No.
1: A tak do třetice.
0: Dobře, roztáčím právě teď. Britney Spears. Tak asi nejlepší byli ti YouTube, že? Nebo Mariah Carey?
1: No, možná právě to prostřední, ano.
0: Tak uděláme výjimku všech výjimek, Filipe.
2: Já jsem to teď chtěl říct, že ta Britney Spears byla přece jenom fajn, ale tady k naší milé posluchačce se mi ta Britney tolik jako nehodí, ale YouTube, rozumíš, jak k tomu vaření prostě.
0: Že jo, a
2: nevím,
0: ještě
2: co tam teda,
0: s tebou
2: děláte.
0: Nebo bez tebe, to znamená with or without
2: tak,
0: you, takže
2: to se bude hodit. Tak uděláme dneska světlou výjimku. Poprvé v historii, co jsem tady za 2,5 roku, Lea, dá skladbu, která vlastně už neměla jít zvolit, takže si toho važte.
1: No,
0: ne, je to takový narozeninový dárek pro tebe od nás, protože pravidla jsou někdy od toho, abychom je porušili. Tak já ho porušuju právě dnes, protože ty YouTube si myslím, že jsou pro tebe takový nejideálnější a my ti ze srdce přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, protože to je to nejdůležitější pro tebe, tvoji rodinu, pro všechny kolem tebe a hlavně si ten dnešní narozeninový den pořádně užij.
1: Děkuju moc.
2: Já přeju ještě jako vždycky hodně úsměvu a hlavně dobré nálady, protože to je takové naše kredo tady na Hit Radio, kterým se řídíme i tady my dva z Leo, když je nám prostě jako nic moc, tak si to snažíme prostě přelstít dobrou náladou. No.
0: A jsme rádi, že máme takový posluchače.
2: Všechno nejlepší k dnešním narozeninám, protože přát sám sobě, to je přece jenom zvláštní, tak jsme to dneska udělali za vás.
0: Regino, prosím tě, není to ale všechno, protože my tady samozřejmě máme partnera, firma na zážitky, můžeš se podívat podívat na web firma na zážitky.cz nebo i naši posluchači. A myslím si, že ten dárek se ti bude líbit a budeš si hold muset udělat výlet do Prahy. No, sednout hezky na pendolino, šup a jedeme směr Praha, protože ty se necháš hýčkat na Petra Klinik v hodnotě 5000 korun. Dostáváš voucher na všechny procedury, které tam jsou, můžeš si vybrat cokoliv, nabízejí opravdu širokou škálu, všeho chuť, můžeš to i někomu věnovat, pokud budeš chtít, ale myslím si, že by sis mohla dopřát i takovou tu sebelásku, jak se říká, to hýčkání nikdy není dost. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. A samozřejmě song U2 With or Without You posíláme pro tebe, celou tvoji rodinu a ještě jednou krásné narozeniny.
1: Děkuji moc.
0: Měj se krásně. Ahoj.
1: No, ahoj.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké, krásné sobotní dopoledne. Za chviličku Tom Odell, Ella Henderson, a nebo taky Tomáš Klus, který je součástí nejlepšího letního festiáku Hrady.cz. Konkrétně jsme dneska na Kunětické hoře, takže kdo se chystáte, užijte si to, Tomáš vystoupí ve 12. Já se na vás budu opět těšit na té poslední zastávce na Bezdězu, tak jako jsme minulý týden byli na Točníku, bylo to skvělý. Mrkněte Hrady.cz. A taky, jestli chcete vidět, jak Tomáš poznává svoje písně podle emoji, protože tento týden, pracovní týden, byl i den emoji, to by mě zajímalo, jakého emoji taky používáte nejčastěji, tak na můj Instagram Lea Giongiosi se můžete podívat na takové vtipné video s Tomášem Klusem. A za chvilku i z Eteru Hit Rádia. Tak hezkou sobotu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrhem.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu a 3:10 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilu i další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Hasiči pokračovali v noci na dnešek v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Naději na zpomalení šíření ohně přináší déšť, napsal na internetu list Aftenposten. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Čtveřice českých tenistek v čele se 21. hráčkou světa Marií Bouskovou si těsně před startem domácího turnaje Live Sport Prague Open zkusila netradiční výzvu. Během včerejšího odpoledne si zahrála 4 hry na palubě výletní lodě. Odpalila z ní také několik míčků turistům na Karlově mostě. Bousková, která si už v loni vyzkoušela debl na střeše obchodního domu, to v rozhovoru s novináři označila za další krásný zážitek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Hrad Radyně dnes připomene historii Keltů. Akce proběhne od 13 do 20 hodin a chybět nebude bohatý program. Nahlédnout budeme moci po truce dobových řemeslníků. Vystoupí keltská kapela a děti si mohou vyzkoušet své dovednosti v keramické dílně. Ze západu Čech Bára Purkartová.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky a večer ojediněle také bousky. Odpolední maxima 28 v Čechách a až 30 stupňů Celsia na Moravě.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
9: Krásné, dobré sobotní dopoledne, 9:50. Doufám, že se máte krásně a skládáte básně. Ne, to se jenom tak říká. Od básní je tady kolega Filip Lejček, ten občas něco složí. Každopádně spousty skvělých hitů. Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si, a nebo. Teď jsme se s Fildou rozhodli, že posíláme song my vám. Pro vás všechny naše věrné posluchače a taky naše kamarády. I'll be there for you právě teď.
8: Hit Radio FM+.

0: Eva Farná, Miraj, hezké dobré dopoledne. Taky máte pořád hruzu z toho, že jste před odjezdem na dovču nevypnuli třeba žehličku nebo nezavřeli garáž, balkon, okno, cokoliv. Tak nejste sami, protože průšvihu tohoto typu se bojí 2 ze 3. Průměrný člověk zkontroluje při odjezdu na dovolenou byt nebo dům minimálně 3x, ne-li 4x se tady Filip usmívá. A říká se tomu taková vynucená kontrola a já si myslím, že tohle jsme minimálně aspoň jednou za život zažil každý z nás a postihuje i lidi, kteří netrpí úzkostmi, jo, podotýkám. Třeba, já nevím, mi tady kamarád nedávno vyprávěl, protože jsme se o tom zrovna bavili, že jsme jeli někam pryč, že jeho ex ho donutila jednou vrátit se 150 kilometrů, aby zkontrolovali, že tu žehličku opravdu uklidila, že to vypla z té zásuvky. Uklidila. Takže si v klídku znova prostě odjeli, že jo, 150 kilometrů tam, 150 kilometrů zpátky, ale zapomněli na to, že nechali otevřené balkonové dveře.
1: No, hele, za mě jednoduchý řešení, pořídit se vlastně jako domů na tohleto kameru. Se můžeš prostě podívat, víš, zavřeli jsme to tohle, pak ji zase vypnout, protože já ty kamery doma moc neschvaluju, přeci jenom se furt může jeden na druhého dívat, co tam dělá, to se mi nelíbí, ale v případě dovolený se vlastně můžeš podívat, je to fajn, ale já jsem se vracel několikrát domů a to jsem nejel ani na dovolenou, jsem říkal, vypnul jsem, dal jsem tu pánvičku z toho sporáku, protože u nás stačí, ano, že nezamknu sporák, je tam pánvička, kočka. Dneska jsme se bavili, by se potom prošla, může ho zapnout a když tam je pánvička, tak by to mohlo jako schořet klidně.
0: Takže naprosto souhlasím, takže já jsem to taky zažila několikrát a stává se mi to velmi často, ale typu toho, vypla jsem tu žehličku na vlasy z té zásuvky nebo ne v té koupelně a kolikrát volám i synovi, jestli se může podívat, jestli jsem to vypla, samozřejmě, mami, prosím tě, jo, vypla. No, ale jako stává se to, takže dejte vědět, jestli nejsme tady s Filipem jediní, což si myslím, že nebudem, jestli opravdu vždycky, když odejdete z toho domu, ať už jedete kamkoliv, třeba jenom do práce, tak si řeknete, vypl jsem to a zavřel jsem to, a nebo ne, a svítím, nesvítím, dejte vědět, 777-937-777, teď už One Republic, ale ještě před ním Calvin Harris a Dua Lipa.

0: plný sestavy. Zítra v 9 večer Španělsko, Argentina. A co je zajímavý, tak prej průměrná cena vstupenky na tohle finále je 250 tisíc korun.
1: Kolik?
0: Viděl jsem včera nějaký Argentince, ten prodal auto, aby mohl na to finále, pro jeho manželka asi vystěhuje z bytu, ale jemu to jedno, chce vidět Messiho, jak zvedá pohár.
1: Chlapi, já vám nerozumím, fakt. Ale hele, ať už to vyhraje kdokoliv, dobrý, holky, ženy, dívky, my musíme sobě, jak se říká, ženy sobě. Přežili jsme to s těma našima chlapama, protože už se nemají na co vymlouvat a zase se budou věnovat jenom nám.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
5: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Kostelelo syna vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
4: Kostelelo syna.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
11: Mirá.
10: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
11: Migové.
10: Harley.
11: Single X.
10: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
14: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
13: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
14: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
13: Více informací v restauracích KFC.
15: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
16: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
15: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
16: Štefela,
15: Lourdes Manuel,
16: Vadlej,
15: Švábíková a další.
16: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
15: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
16: 25. a 26. července na atletickém stadionu města.

0: Yeah.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Abra, Lady Gaga, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně. Muž strávil 33 let na ostrově sám, protože nechtěl s nikým mluvit. Jmenoval se Mauro Morandi, přistál na ostrově Budeli v 80. letech, zahodil vlastně všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně. Než ho teď vyhnali úřady, no. Úředník, který podepsal jeho vystěhování, by měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž. Vyhodit 82-letého starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, umělé inteligence, to je prostě vrchol nevkusu.
1: To je grázl, opravdu, ale no. Ne, teď to myslím vážně, ale zamyslete se, jestli jste někdo takovou myšlenku neměl, jako já se na to tady na všechno vykašlu, jedu někam, jasně, kde nepotřebuju peníze, nepotřebuju vlastně ani tu střechu nad hlavou, budu, aha, bydlet na pláži, budu jíst kokosy a ulovím si nějakou tu rybičku, že jo? Takže nad tím přemýšlel
0: chvíli. Já bych tě chtěla vidět chytit rybičku, ty si maximálně chytil verlibu nebo borba nějakou,
1: já
0: kaš na mě.
1: Já bych ji chytil holejma rukama. Dobře. Takhle ti to ukážu, ale posluchači to nevidějí.
0: Každopádně Mauro je asi jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Ach jo, vyhodit ho, vyhostit ho. A nebože, pojďme hrát. Avicii, Without You. A taky Jeleni všude zdejší. Hezké dopoledne.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích z roku 2024 může kromě strojvedoucího i systémová chyba ministerstva dopravy. Podle návrhu zprávy drážní inspekce nebylo kvůli rozhodnutí rezortu možné aktivovat zabezpečovač, který mohl neštěstí zabránit. Ministerstvo se k věci zatím nevyjádřilo. Při nehodě tehdy zahynuli 4 lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes na mistrovství světa zahrají o bronzové medaile. Oba týmy se oklepávají z hořkého semifinálového konce. Angličané navíc chtějí soupeři oplatit porážku ze čtvrtfinále minulého šampionátu. Zatímco Francouzi útočí na 3. medaili z mistrovství světa v řadě, Anglie bojuje o teprve 2. bronz v historii. Kvůli náročnému programu se v sestavách obou celků dají čekat změny. Zápas začíná ve 23 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Zámek v Nekmíři nedaleko Plzně zve na prohlídky opraveného podkroví. Po rekonstrukci v něm našla zázemí expozice, která mapuje 800 let historie tohoto sídla. Prohlídky probíhají vždy v neděli dopoledne a potřebná je předchozí rezervace termínu. Pište na info@zamek-nekmir.cz.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
11: Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne také přehánky, případně i bouřky. Odpolední maxima a hlavně na Moravě až na 30 stupních Celsia.
14: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
15: Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 11. Je tady vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože tady máme hity na přání k vaření. Už teď nám pište na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, takové typicky české příjmení, jo? Co chcete zahrát, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte nebo zaděláváte na buchty? Dejte vědět, protože 60 minut budete vy rozhodovat o tom, co náš playlist zahraje. Katy Perry, Maroon 5, o to jste si napsali dneska během dopoledne, tak vám to zahrajeme, no a co bude dál, tak je na vás, pište si.
14: Hit Radio FM+.

0: Maroon 5, Memories. Hity na přání k vaření jenom podle vás 9 minutek po 11. Hezké sobotní dopoledne. Posloucháte Hit Radio a my jdeme dál plnit vaše přáníčka, ale tentokrát mi to prosím odpuste, protože někdo velmi důležitý v mém životě, kdo je starší o pár let, měl narozeniny. A je to moje sestra.
1: Já myslel já.
0: Ale prdlačku, na tebe jsem zapomněla, ale na ségru ne. Každopádně, moje ségra Péťa, roková zpěvačka, skvělý člověk. My jsme každá vlastně úplně jiná, máme stejnou krev, ale zároveň vlastně jsme stejný. Takže ségra, jestli tohle právě teď posloucháš, protože si myslím, že posloucháš, jelikož tě naše mamka veze dneska někam na nějaké překvapení, kam jsem bohužel nemohla jít s vámi, protože pracovní povinnosti jsou tady v rádiu a potom ještě mimo éter, tak si to užijte a přeju ti ze srdce všechno jen to nejlepší, nejkrásnější, hlavně zdravíčko, krásný vztah, lásku, skvělou rodinu tu už máš, i když jsme někdy takový crazy, jak se říká. A můj kolega Filip má taky něco na srdci.
1: Já přeju taky všechno nejlepší. My se sice osobně neznáme, ale kdo je blízký Leonce, tak mě taky. Takže hlavně zdraví, ale ono to zní jako kliše, ale je to důležitý.
0: Yeah.
1: Lásku, skvělou náladu, do příštího života trochu lepší sestru, no a samozřejmě užít si ten dnešní skvělý narozeninový den.
0: Já tě zabiju, Filipe, fakt, já ti příště ten mikrofon vypnu. Každopádně, ségra, nevěděla jsem, jaký song vybrat, jo? Ale tematický prostě. Sister Sledge, We Are Family. Mami, ty jeď opatrně za tím volantem, dejte si to tam na hlas tom autě. A samozřejmě, přátelé, kamarádi, naši milí posluchači, i tenhle song je pro vás, protože sok, ty má, sok v lásce, ale tak song
1: ponožka,
0: pro vás.
1: Jo, sok.
0: Ty buď ticha, už ti vypnu ten mikrofon.
1: Ponožka.
0: Ale chtěla jsem vám, našim posluchačům, taky říct, že my jsme jedna velká hudební familie. Tak We Are Family právě teď. Jsme Hit Radio. A teď si pište fakt, co byste chtěli zahrát, jo?

0: Like I'm Falling in Love, Coldplay, 2 minutky po 11:45. Hezké dobré dopoledne. Normálně mi ségra volala a plakala mi do telefonu. To bylo tak hezký, když někoho jen tak překvapíte, aniž by to ta druhá polovička čekala. Tak tohle přesně můžeme udělat i my tady pro vás. Napište si na 777-937-777, koho chcete pozdravit, komu chcete udělat radost, co dneska vaříte, baštíte, a k tomu nám napište song, který byste rádi slyšeli, tak jako to udělala tady naše posluchačka. Zdravíme rádio, nebo zdravíme Hit Radio, prosím o zahrání písně od Marka Ztraceného pro moji milovanou ženu Peťulku, od manžela Milouška. Dneska máme hovězí gulášek, tak tam bude, koukám, veselo. Tak určitě Máru Ztraceného zahrajeme. Taky tady píše Lenka, ahoj Leonko, moc tě zdravíme, prosím zahraj cokoliv od Marka Ztraceného. Těšíme se na leteckou pláň. Normálně mi dneska ten mikrofon vemte od pusy. Každopádně bylo by to pro všechny posluchače a fanoušky Marka Ztraceného. Tak jo.
1: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: Přesně tohle si dáme za moment. Marek Ztracený, 2 láhve vína, taky Poetika a nebo spousty další skvělý muziky. Napište si o ten váš song.
2: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirage.
6: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
8: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

pokud chcete volat, volejte právě teď 800-937-937, hit na přání k vaření jenom podle vás. Volejte. 800-937-937.

0: Neskutečně pozitivní song Vanessa Amorós je Absolutely Everybody z éteru Hit Rádia. Hezké dobré dopoledne. A někoho z vás bychom rádi teď na telefonu. Halo, halo, kdo tam? Halo, halo. Boudo Budko, ozvi se. Dobře, bereme někoho dalšího, takže se ptám, koho teď máme tady? Hezkou sobotu. Halo, halo.
1: Halo.
0: No halo, jedeme živě.
1: Jedeme živě, děkuji. Jo, já jsem to byl všechno
0: děkuji. Kdo tam?
1: Tady Gabriel, jedeme nahoru, tak jsme si chtěli něco takového na túru.
0: Ale Gabriel je strašně krásné jméno, já žádnýho Gabriela neznám.
1: No, vidíš to?
0: No to je skvělý. A jaká je posádka v autě?
1: Mám tady brachu, synovce a ještě jednu holčinu.
0: A jak se jmenuje brácha? Taky Gabriel.
1: Ronald.
0: Hele, kluci, děláte si ze mě srandu teď.
1: No, neděláme.
0: Filipe, já mám normálně Ronalda, ne Kristiána teda, ale Ronalda a Gabriela právě teď v éteru. Já neznám žádnýho Ronalda a žádnýho Gabriela, kluci, vy jste hustý.
2: To je dobrá dvojka teda. RD, Ronaldo, Gabriel. A to je i taký fotbalový jméno, kdyby to spojili kluci dohromady, já vím, že to je Ronald.
0: Ano.
2: Ale kdyby to bylo prostě jako Gabriel Ronaldo. Nový
0: ty brďo,
2: fotbalista,
0: kluci, víš? Normálně nový fotbalista. Gabriel Ronaldo. Jo. Teď jsme vás tady nominovali.
1: Ale jako... Ne, nebudeme brát Kristiánovi slavu, to ne.
0: Dobře, ještě byste pak byli slavnější duo. Každopádně, kluci, co vám zahraju?
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen tady, synovec požaduje.
0: Koho? Česky na mě?
1: Už to ještě, no.
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen, nevím, co to je.
2: To se myslím, nebudeme mít.
0: Hele,
2: tak
0: já
2: samozřejmě
0: asi...
2: Leonka ví, že to je jeden z nejlepších závodníků Formule 1, ale to i tu skladbu tady nemáme určitě teda, to vím.
1: Wow.
0: Vy mi dáváte tak něco jiného.
1: Tak něco jiného, tyjo. Teď mě to, já jsem překvapený, že jsem se dovolal, takže...
0: To jsme rádi. Udělali
1: něco,
0: jste nám lepší den.
1: Nahoru. Necháme to na vás.
0: Ježiš, to je úplně to nejhorší.
2: To máme nejlepší, viď?
0: To já nemám
1: takže
0: ráda.
1: Takže mám rád hory od Marka Ztraceného.
0: Teď Marka jsme teď hráli před chviličkou.
1: Mám rád hory?
0: No.
1: A mám rád hory? Ne, tak něco, počkej, to je to Marek Ztracený?
0: No, Marka jsme hráli, tak něco jiného. Co ještě rádi posloucháte? Je to těžký, co takhle narychlo a ještě živě v éteru. Kluci, čas nám běží, tik-tak.
1: Dobře, dobře.
2: Ale tak hele, sorry, že mám rád hory, není Marek Ztracený, pozor, to je opět Radeček.
0: To je opět Radeček.
2: No, takže to můžeme dát, já jsem to právě hledal.
0: Tak to dáme.
1: Dobrý, tak moc díky.
0: A pro koho to bude?
1: No, pro celou naši posádku, pro všichni, kdo poslouchají a jdou nahoru, no.
0: Kluci, vy jste od někud z Moravy, že?
1: Jasně.
0: Já to slyším. Každopádně díky za váš telefonát i za vaši energii, protože jste super. Prostě duo Ronald Gabriel, neskutečný. A díky vám znám konečně českýho Ronalda a českýho Gabriela.
1: Super.
0: Kluci, mějte se krásně. Užijte si dovču. Ahoj.
1: Čau.

0: Za 2:45. Stále hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Chtěli jste divokýho Billa, bude taky Pink, Rose, Bruno Mars a jejich Apaté. Tady Anička z Českého Krumlova. Ahoj Leonko, prosím, zahrála bys nám pro naše dětičky, které dneska mají dětskou party oslavu narozenin. Apaté budeme grilovat a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě, že zahrajeme. No a ještě doplní David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tohle všechno do pravého poledne a potom už se přehoupneme a bude krásné sobotní odpolko s Eterem. Nebo s Eterem, já jsem chtěla říct, s Hitrádiem. Filipe, pomoc! Mně to prostě dneska není souzeno, abych tady s vámi byla, abych si tady s vámi dneska povídala, protože se mi z toho zamotá jazyk.
1: Víš co, nikdy v jednoduchosti je krása, takže to zkus třeba shrnout do tří vět.
0: To nejde, když tady máš SMSky od posluchačů a chceš vlastně splnit nejlépe to hudební přáníčko všem našim posluchačům, což prostě není v našich silách, takže to beru vždycky takovou namátkou. A když jsem chtěla říct Hitrádiem, tak řeknu s Eterem, no.
1: S Eterem to nevadí. Když si to vemeš, fotbalisti berou miliony, desítky milionů, miliardy a taky třeba někdy pokazají nějakou přihrávku a někdy nemají den, takže ty si to můžeš dovolit 100%.
0: To je takže hezký.
1: My ti to samozřejmě promineme a pust tam nějakou tu muziku, ať ať je dobrá nálada, ať tě nemusí poslouchat ty lidi chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Franto, co jsi to zas koupil?
1: Zavařovací hrnec.
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu je pravé poledne a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Týden u moře sice pořád láká nejnovější cestovní trendy, ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. A pojďme také na fotbal, druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s dánským Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně strance prosadil ještě dvakrát. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Vydejte se na procházku se samotnou hraběnkou. Procházet se bude zámkem Kozel na Plzeňsku, kam zve ty nejmenší návštěvníky. Speciální prohlídka je určená hlavně dětem od 5 do 10 let. Trvá zhruba půl hodinky, kdy děti nahlédnou do zámeckých sálů a dozví se více o historii zámku Kozel.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Milé počasí tady pro vás máme. Podle předlohy Leony Děnděši bude proměnlivá oblačnost. Ojediněle by jedné přechodny také přehánky, takže pokud pojedete na výlet, vemte si deštníky, večer mohou být také bouřky, takže nenechávejte třeba prádlo venku, to by vám mohlo zmoknout, ale odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, hlavně na Moravě.
3: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Ráno jsme zvládli, dopoledne jsme zvládli, teď už vám přejeme krásné odpoledne a hlavně dobrou chuť, pokud právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, Nelly Furtado a nebo Queenie. Show must go on právě teď. Tak hezkou sobotu.
3: Hit Radio FM+.

0: Pěkné sobotní odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně a nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My tady pro vás máme tip na to, jak se vlastně nepohádat na dovolený. Plánujte společně, ale úplně jako reálně, jo? Žádný takový pohádkářství, ale reálně. Řekněte si předem rozpočet a co chcete dělat. Na to jsi docela odborník ty, Fildo, protože ty jsi taková chodící kalkulačka. Taky vyřešit křivdy předem. Není to ideální čas na to vyčítat si, co kdo o Vánocích řekl u tchýně, prostě nebo někde. Rozdělit si povinnosti, kdo zařídí ubytko, kdo vymění peníze a tak dále a tak dále. Ale hlavně spolu nebuďme, prosím vás, na těch dovolených non-stop, jo? A nečekejte, že Dovča napraví váš vztah, protože život není romantický film, ale takovej funny sitcom o 15 řadách.
1: No s tím rozpočtem sice si měla pravdu, ale většinou to skončí u toho, tak jsme na dovolený, ne? Tak si dáme za těch 25 euro ty špagety carbonara, jako za 600 korun, samozřejmě jedna porce, to je strašný. A tak tady to je hezký v té uličce, jo, takže většinou ty plány o rozpočtu stejně jako nevycházejí. To by si člověk musel vzít hotovost,
0: ano.
1: Nesměli by brát karty, potom by to dodržel, jo,
0: to
1: ale
0: tak?
1: Takhle je to bohužel taková trošku past.
0: Mám to úplně stejně, protože říkám, hele, tak jednou za čas si to můžem dovolit, pojď. Tady, jak se říká, vyhodíme si z kopítka, takže možná to někdo z vás má podobně, dejte vědět. My vám posíláme další skvělou muziku.

0: a máme tady příběh, který napsal sám život. Ty bláho. Mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo tak trošku špatně. Na tom není nic divného, ale ona tam porodila dvojčata? To vážně? Prý to byl děsný fofr a to ani nevěděla, že je těhotná, což mi přijde úplně úlet, že prostě žena neví, že je těhotná a ještě vlastně čeká dvojčata. Neskutečný. Každopádně nedokážu si tohle vůbec představit, nevím, jestli to chápete vy. Obě děti zdravé a úplně v pohodě, což je naprosto teda skvělý. Jen ona a manžel jsou asi malinko v šoku. No tak to se ani asi moc nedivíme, co si budem. Chuděrka ani si nestačila užít takové ty předporodní měsíce plné stresu, psychické, fyzické přípravy, i když možná, holky, my se teď budeme bát jít na toaletu, z každé naší cesty na toaletu. Co kdyby náhodou nám nedošlo, že třeba čekáme miminko, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Porsche Plzeň.
3: Už víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
1: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

Hit Radio stále s vámi, krásnou sobotu. Polovina července za námi, je 18.7. Tak je čas na to, aby se zkazilo počasí na zbytek léta, ne? Po sobotě totiž zase přijde zima a bude tak trošku pršet, takže rozhodně pláštěnky, deštníky, když pojedete někam na výlet nebo na dovču, protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela, že jo? Zrovna když budeme mít dovolenou, já budu mít dovolenou nebo dovolenou, na 3-4 dny chci někam vypadnout a že někteří z vás ji určitě máte o něco delší než já. Tak prosím vás, nenechme se rozhodit, aspoň nebudeme muset

0: Sobotní odpoledne v Proudu posloucháte Hit Radio, s vámi stále Lea, ale je nejvyšší čas si říct naslyšenou. Já se s vámi loučím pro dnešní den, těším se zítra v 7 hodin ráno, pokud možno buďte s námi na značkách. Posílám ještě pár skvělých hitů a potom už si ten den užijte podle svých představ, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia. Ahoj!
1: Hit Radio FM+. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
4: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: A je to tady parádní sobotní odpoledne, chviličku před 13. hodinou vám přeje Bára Plinzelner, máme tady nejlepší dopravní servis na západě Čech, no a není o čem, jezdí se nám jako po másle po celých západních Čechách. Kdybyste přeci jenom o něčem věděli, nebudeme počítat dlouhodobý uzavírky a práce na silnici, tak si to rozhodně nenechávejte pro sebe a pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva linkové autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
10: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
9: Kromě toho také desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Palestinské vězně mají střežit krokodýly. Plánuje je k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti. O záměru informují izraelská média s tím, že vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil. No a tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4, 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek.
11: Kuchyně Dalno, Karlovy Vary.
12: A Dalno! Kuchyně na míru přesně podle mých představ.
11: Dalno, Karlovy Vary. Poctivé kuchyně na míru.
0: Sobotní odpoledne bude v duchu příjemných teplot, a to mezi 25 až 27 stupni Celsia. Sem tam nám může občas prchnout a profukuje nám. Na horách teploty do 22.
7: Hit Radio FM+.
0: No a my jdeme otevřít to odpolední vysílání se Sunrise Avenue. Tak užívejte éter i volnej čas. Hit Radio.

Je to rádio FM Plus a Bára Plinclner s vámi. Máme 13 hodin 8 minutek a takhle hezky po Šakyře a její zoo. Zůstaneme ještě chvilku u těch zvířátek, ale tentokrát u těch opravdových, živých. Protože v plzeňský zoo je teď rozhodně na co koukat. Léto tam totiž patří mláďatům a novým přírůstkům a je jich tam opravdu požehnaně. Největší hvězdou je malej varan plodožravej, neboli varan plodožravý, abych to řekla přesně a správně. Jde o jednoho z nejvzácnějších varanů na světě a jeho odchov je obrovský úspěch i v mezinárodním měřítku. Ve venkovním výběhu taky můžete potkat i nově 5 letošních mláďat tučňáků. Taky se rozrostlo stádo zeber bezhříbých a uvidíte i malýho taky na Bumiho nebo opičku Guere Zutana. No a vůbec poprvé v historii se v Česku, vlastně v Plzni u nás v západočeský metropoli, podařilo odchovat taky 3 mláďata africký šelmy, zvaný Zorilla. Takže tohle je naprosto skvělej tip třeba kam teď o víkendu, protože je to značka ideál i na výlety. Takže v plzeňský zoo, tak tam je to prostě skvělý. Jo a mimochodem ještě tam vzniká taky největší meduzárium v Česku a letošní rok je navíc jubilejní. V září totiž zoo oslaví rovnou 100 let od svého založení, ale to si všechno budeme ještě říkat. Teďko užívejme léta a užívejme taky další muziku. Tu posílám právě teď Miles Smith.

0: Tak tohle byly skvělí R.E.M. a jejich muž na měsíci, tedy Man on the Moon. Hit Radio FM Plus s vámi, máme 13 hodin 18 minutek a teď se zeptám, kdo z vás miluje kyselý bombony? Takový ty, po kterých se vám stáhne pusa, přivřou oči a stejně si hned dáte další, protože to jinak nejde. No tak dneska máme oficiální svůj den, všichni, co tohle milujeme. Je totiž den kyselých bonbonů. Možná vás překvapí, že za tu pořádnou kyselou pecku nemůže vůbec citronová příchuť, ale hlavně kyselina citronová a jablečná. No a právě kombinace nejdřív pořádně kyselý a pak sladký chutí je právě ten důvod, proč nás tyhle bonbony tak zatraceně baví. V 90. přišla éra extrémně kyselých bonbonů právě i do České republiky. Třeba ty legendární Warheads, jestli si pamatujete. A kdo vydržel mít bonbon v puse úplně nejdýl, tak byl mezi těma kámošema to největší kápo. Do dneška se dokonce pořádají i různý soutěže v pojídání extrémně kyselých bonbonů a nebo různý challenge, výzvy, kdo vydrží nejdýl bez jediného zašklebení. Klidně si dneska můžete dát, pokud nemáte co dělat a jeden kyselých bonbonů, tak tohle je takovej tip. Třeba na večer může být sranda. Jenom pozor, přehánět se úplně nevyplácí, jo. Velký množství kyselých bonbonů může podráždit jazyk a hlavně i žaludek. A kvůli vysokému obsahu právě kyseliny není úplně jako značka ideál i pro zubní sklovinu. Takže jak se říká, všeho s mírou. A jestli nějaký Míra poslouchá, tak ho zdravíme. Jo a mimochodem, jestli dneska potkáte někoho, kdo bude mít, jak se říká, kyselý ksicht, neberte to hned osobně. Třeba vás má rád, vůbec nic ho netrápí a jenom prostě slaví den kyselých bonbonů.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: To jsme se krásně vyklidnili takhle ve 13:32, co? Ale já vás dlouho v klidu nenechám. Kam vyrazit? Nenechám, jdeme na pouť. A to konkrétně do Stodu, kde pokračuje i letos právě tradiční stodská pouť. Čekají vás pouťový atrakce, ta klasika, stánky, spousta dobrýho jídla, pití, ale taky bohatý hudební program. Prostě jako klasická pouť, tak jak to bejvalo, tak je to ve Stodu i dneska. A například od 20 hodin Josef Wagner s kapelou, pak Kristián Šebek a Slavinský band. To je takový ten mladý kluk, co zpívá jako Mr. Karel Gott. A někdy je těžký poznat, kdo je kdo. Takže jestli milujete mistra Karla Gotta, tak dneska vám to nahradí Kristián Šebek, a to od 20 hodin. Ne, on je trošku díl, od 20 je Josef Wagner, abych to nepopletla. Takže když dorazíte někdy na 9 do Stodu, tak si myslím, že nic neskazíte. Naprosto skvělý. No a od 23 hodin je laser show a zítra, k tomu jsem se chtěla dostat, to bude takový zlatý hřeb. Tak tam od 17 hodin Imagine Diamonds, pak Komunál, no a všechno to zavře od 20.00 ve Stodu kapela Turbo. Tak se určitě máte na co těšit. A jestli vás láká historie, ještě přidám trošku dneska, tak zamiřte na hrad Radyně. Od 1 hodiny dneska odpoledne se tam totiž koná keltský den a Podhradí se promění v obrovskou keltskou vesnici. Takže ukázky řemesel z doby železn, válečníci v akci, turnaj keltských bojovníků a taky kapela. A no, bude to taky skvělý. Takže Radyně a pak se krásně můžete třeba přesunout zrovna do toho Stodu.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: Tak tohle byla kapela Roxette, Sleeping in my car na Hit Radio FM+. Tak mi tak napadá, když slyším název kapely Roxette nebo Dua a ještě Sleeping in my car, tak vám musím říct, že jsem se vrátila z dovolený ze Skandinávie, právě ze Švédska, odkud Roxette pochází. A Sleeping in my car, tak to bylo na denním pořádku, protože tam bylo neskutečně přejezdů, ale jestli vám můžu někdy něco doporučit, tak rozhodně Skandinávie. Jo, bylo to naprosto fenomenální, dechberoucí, nádherný. Norsko taky krásný, to bylo možná za mě ještě hezčí, než bylo to Švédsko. Samozřejmě fjordy a vodopády a vikingové. A my jsme tam ještě zrovna byli, když ty Norové vyhráli v tom fotbale, že jo, takže to byla atmosféra úplně neskutečná. Pak teda padli s tou Anglií, to bych nerozebírala, to je na každém, komu fandila, nefandil, ale prostě jsem vám chtěla říct, Roxette mi na to tak nahráli, že pokud budete do budoucna třeba uvažovat o tom, že byste do té Skandinávie dorazili, tak určitě ano. Za mě určitě ano. A já už pouštím další muziku. A teď už bez povídání až do celý a pak přejdem plynule a krásně na vrchol hodiny. One Man Show, potom Linkini, Robbieho Williamse a stíháme i Kate Ryan anebo Bensona Boona.
1: Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
5: Nápady, tipy, inspirace.
6: Šumava žije!
5: Šumava žije. CZ.
7: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
8: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
7: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
8: Jen 30 minut od Plzně.
7: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
8: U Daliborky Nepomuk.cz.
9: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: tady Tomáš Klus. V podcastu Poslouchejně si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutem Jiřím Chválou o komunikaci v rodině.
1: Aby ten druhý měl mou pozornost a já jsem se ho snažil pochopit a pak, abych si mohl zase já říct o to, že já teď potřebuju svůj prostor, aby ten druhý mě věnoval jeho pozornost.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz.
2: Náš

0: Benson Boone, parádní sobotní odpoledne. Blíží se nám 14. hodina, nebudeme to zdržovat, takže jdeme na zprávy, v nich David upozorní, že zítra nám hrozí bouřky. Ještě předtím pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na Chebsku v Dolním Žandově, kde od Hřbitova ve směru na Hlavní bourala dvě osobní auta a doprava je řízená kyvadlově. No a opatrně taky v Plzni v ulici Studentská, kde je nehoda dvou osobáků. Dávejte na sebe pozor a pokud byste věděli o něčem dalším, tak pište vaše info na 720 870 237. Jenom hity. Hit Radio.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinec.
4: Mikové.
1: Harley.
4: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
5: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hrade.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště, sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
9: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
8: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Bouřka se silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. No a nováčka první ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. 26-letý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může nastoupit také ve středu obrany.
10: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Jojo, dnešní odpoledne bude v duchu příjemných teplot a to mezi 25 až 27 stupni Celsia. Sem tam nám může občas prchnout a profukuje nám. Na horách teploty do 22, no a jak už jste slyšeli od Davida, zítra nám to bude bouřit, tak počítejte i s deštěm. Čekáme zataženou oblohu a teploty kolem 23 stupňů.
7: Hit Radio FM+.
0: Hola, hola, káva volá a já už ji mám před sebou, tak to půjde nádherným způsobem hezky dopředu a Dua Lipa k tomu.

Kapela Krištof a Richard Krajčo, Zůstaň tu se mnou. Zůstal s námi, já zůstávám s vámi, tedy Bára Plinzelner je s vámi. A vy se mnou, takže to máme taky tak pěkný a krásný. Aktuální čas 14 hodin 11 minut a vy jste s Hitrádiem FM+. A když se řeknou hracholusky, většina z nás si představí koupání, anebo taky výletní parník. No jo, jenže k němu už skoro 40 let patří ještě jedna atrakce. Místní vodník, a ten pan vodník se jmenuje Zdeněk Srb. Jakmile loď zahouká, vyjde na molo, zamává podběrákem a vítá všechny cestující. Někdy prej dokonce přidá i svou legendární hlášku o dušičkách a není to vůbec v podstatě takhle. Můžem to nazvat atrakcí, ale na druhou stranu, pro jeho rodinu celou je to spíš už tradice, protože tohle převzal po svým tchánovi a dneska samozřejmě pomáhá tuhle rodinnou tradici udržovat celá rodina, ale víte, jak dlouho? To je to neuvěřitelné. Přes 40 let. Všechno to začalo v roce 1968. To je neuvěřitelný. A jestli si říkáte, kde ho vlastně můžete potkat, toho vodníka, tak když nasednete na parník, tak sledujte potom pravý břeh přehrady u Bláhoust, takže směr Radost a dozadu, kam parník jede. Nebo pluje, ať to správně řeknu. Právě tam na projíždějící loď právě on pravidelně čeká. Největší šance zahlídnout ho máte při další okružní plavě právě na výletní lodi. A když se vyrazí vlastně od hráze Hrachuluze, tak se zastaví, jak už jsem říkala, u Radosti, pak se pokračuje až k tomu Pňovanskému železničnímu mostu, no a zase se vrací zpátky. Celá plavba trvá zhruba 2 hodinky, měří bezmála 30 kilometrů. Přes prázdniny loď vyplouvá několikrát denně, takže pokud ráno vyrazíte vlastně na Hrachy, tak určitě není problém a nejenom vyrazit na tenhle skvělý výlet, ale taky potkat toho vodníka. Doufám, že vám nevezme duši, pro boha, to snad ne. A my si za chvilku řekneme o kvalitě vody, ať to vezmeme z jedné vody na čisto, jak se říká. No jestli bude čistá, to uvidíme.

0: Skvělá dajdou na Hit Radio FM Plus, 14 hodin a 20 minutek s vámi Bára Plinzelner. My jsme před chvilkou řešili hracholského vodníka a teď se podíváme na hracholskou vodu, jestli není zelená jako ten vodník. A jak to vlastně je? No, na Hracholskách u Hráze je podle posledního měření voda vhodná ke koupání, takže to je perfektní. Hygienici při poslední kontrole, která je z 13. července, zařadili a zrovna Hracholusky Hráz mezi nejlepší kategorii, takže koupání je bez omezení doporučeno. Ale samozřejmě musíme počítat s jednou věcí, a to je, že Hracholusky jsou skoro 23 kilometrů dlouhý, takže ta kvalita vody se může lišit podle místa. No a tím navazuju i dál, a to je hornější část nádrže, tedy například Butov, nebo potom pojďme blíž, třeba Radost, a tam už hygienici zaznamenali zvýšený obsah chlorofilu a první výskyt sinic. Voda tam zatím nepředstavuje zásadní problém pro zdraví lidí ke koupání, ale citlivějším skupinám, třeba malým dětem, těhotným ženským nebo alergikům, tak tam už se koupání úplně nedoporučuje. Ale pokud jste zdraví jako řípa, hoďte tam šipku a potom si dejte jednovorošený. Zdravím na Hracholusky naprosto všechny, kdo tam právě jsou anebo se rekreujou. No a my pokračujeme za malou chvilku s další muzikou. Třeba Train nebo Fergie a Xindl X a Dovolena. To se hodí.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
3: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
2: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
3: Štefela,
2: Lourdes Manuel,
3: Vadlej,
2: Švábíková a další.
3: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
2: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
3: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
2: Lístky a program na ticketportal.cz.
4: Jdeme na Hrady.
3: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirář,
3: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švino.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindl X,
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.

0: pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
4: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

Slyšíte ten chill v tom, to je nádhera. Tak má přesně vypadat písnička o dovolený. Xindl X a dovolená. 14 hodin 36 minut a jestli teda nemáte plán na příští víkend, tak si zapište 2425.7.hrady.cz na Švihově, kde bude právě Xindl X, který nám teď dohrál. No a my Hit Radio FM Plus tam samozřejmě nesmíme chybět. Najdete nás v naší chillzóně, kde si můžete odpočnout mezi koncertama, taky si něco zahrát, nebude chybět ani naše legendární FM Plus srdíčko, co srdíčko srdce, u kterého se každoročně fotíte a jsou z toho ty nejhezčí festivalové fotky a nezapomeňte nás označovat. No a na pódiu tak budou dvě stage a těšit se můžete třeba na MIG 21, Rybičky 48, Rytmuse, Trautenberky, v sobotu potom bude Miraj, taky Dan Landa, Tomáš Klus, Lenny Harley, Vypsaná Fixa, taky Ondra Ládek neboli Xindl X, o kterém jsem mluvila, Krucipix a další, teď už nevím z hlavy. Takže bude o nás postaráno, co se týká muziky stoprocentně. Brány festiáků se v pátek otevřou v 15:30 odpoledne, v sobotu potom v 11 a lístky jsou pořád ještě na webu hrady.cz. Tak se vidíme.

0: Pokud doma máte malí děti, ideálně holčičky, tak není možný, aby neznali tuhle písničku Golden. Dokonce mi říkal zrovna můj kolega v práci, že jeho dcerunka má k tomu i dokonce nějaký taneční úbor. To je neuvěřitelné. Mě to teda minulo, protože mojí dceři už bude skoro 15, takže my už jedeme trošku jako jiný směr. Jste zítra Rádiem FM Plus, 14 hodin, 43 minut. To je aktuální čas, což tedy znamená, že teď už pojedeme hezky bez povídání. Do celý se můžete těšit na Calvina Harrise, taky Týnu a Rytmus a jejich příběh, Imagine Dragons a nebo Rai. Tak jo, jdeme na to a za chvilku vrchol hodiny.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Porsche Plzeň.
6: Už víš, co mají v Porscheti?
7: V jakým Porscheti?
8: No přece v Porsche Plzeň.
7: Tak to mě zajímá, povídej.
8: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
7: No a?
8: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
7: Takže takovej skladový výprodej.
8: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
9: Teď se fakt vyplatí přijet.
10: Porsche Plzeň.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
16: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
15: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
16: Štefela,
15: Lourdes Manuel,
16: Vadlej,
15: Švábíková a další.
16: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
15: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
16: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
15: Lístky a program na ticketportal.cz.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: lepší písničku na konec hodiny a ještě při sobotním odpoledni jsme si vybrat nemohli. Calvin Harris a Summer. A já doufám, že Summer užíváte naplno. Je třeba z něj urvat, co se dá. Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner s vámi. Jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a dávejte si bacha, stále v Plzni v ulici Studentská, kde se došetřuje nehoda dvou osobáků. Jinak máme klid, pokud byste přece jenom o něčem věděli, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu!
5: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Důchodci se změny vzorce na výpočet zvyšující penzi prozatím nedočkají. Počítá s ní návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Proti se ale postavilo ministerstvo financí. Vláda tak v pondělí projedná pouze navyšování penzí pracujícím důchodcům a starším seniorům. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířili, řekne jeho mluvčí Nikola Birklenová.
9: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
8: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů. Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Sluníčko nikde, je schovaný za mrakama, ale teploty příjemný, 25 až 27 stupňů Celsia, sem tam nám může občas prchnout a profukuje nám. Zítra nám to bude bouřit na většině území Čech, nejenom na západě, tak pozor na to a počítejte s tím stejně tak jako s deštěm. Teploty kolem 23 stupňů Celsia.
6: Hit Radio FM+.
0: 15. hodinu jdeme odpíchnout s králem popu. Legendární Michael a Black or White.

Lose control, tedy ztráta kontroly. No možná někdo z nás jí dneska, protože je sobota, bude mít večer. Protože je spousty akcí různě tak po celém západě Čech. A akce bude taky od 23. července a ne ledajaká. Pokud máte rádi filmy Pod širým nebem, máte. Já myslím, že jo. No tak to se máte na co těšit, protože budou plzeňský filmový večery 2026. A jestli chcete lupeny, no tak máte šanci je vyhrát. Konkrétně do zítra je totiž soutěž s Hitrádiem FM Plus a plzeňskýma filmovýma večerama u nás na Facebooku. Takže rychle na Facebook, tam si scrollujte a najděte právě tenhle příspěvek jako soutěž o VIP vstupenky na plzeňské filmové večery a zapojit se můžete už jenom do zítra, takže máte opravdu jako poslední šanci. A od 23. července do 5. září totiž budou filmové večery zase na jedinečných místech. Už to bylo loni, předloni, takže dám příklad nádvoří plzeňského Prazdroje, taky galerie města Plzně, pivovar Purkmistr, anebo třeba park u kafe Smetanky. Takže rozhodně neváhejte, skočte na náš Facebook Hitrádia FM+, najděte si soutěžní příspěvek a zapojte se, protože možná právě vy si užijete filmový večer s VIP zážitkem. A kdo ví, třeba se potkáme na speciální projekci v Amfíku na Lochotíně, kde se bude promítat i další zajímavá věc. Nebo co věc, věci. No je toho zkrátka haba děj. Takže mrkněte určitě a nejenom k nám a na Facebook, ale klidně i na plzeňský filmový večery. Rozhodně si vyberete.

0: Dámy Janu David na Hitrádiu FM Plus Next Summer. Uvidíme, jaký bude Next Summer. Teďkot máme aktuální summer a je to dobře a užívejte si to léto, jak se sluší a patří. Dneska slavíme něco, co by možná většina z nás nečekala. Den kaviáru. A teď si představte malý černý kuličky, které jsou vlastně jenom jikry z ryb a staly se symbolem luxusu, bohatství a taky života na vysoký noze. No jo, historie kaviáru sahá až do dob starověku. Už starý Řekové si pochutnávali na nasolených rybích jíkrách, ale největší slávu získal kaviár později, hlavně v oblasti kolem Kaspického moře, kde žijou jeseteři, ryby, ze kterých pochází ten nejcennější pravej kaviár. Takže jeseter rovná se pravej kaviár. No a proč se z něj stal vlastně takový poklad? Protože jeseteři nerostou přes noc, že jo? Některý druhy musí dospívat i desítky let, a než můžou vůbec mít jíkry. Navíc jich není nekonečně mnoho, takže kvalitní kaviár byl vždycky zácnej. Toliko kaviáru, nevím, jestli ho máte rádi, nebo ho rádi nemáte, ale já bych to uzavřela takovou ukázkou z filmu a myslím si, že ji všichni dobře znáte.
1: Mohl bych mít ty kaviárové tousty?
2: Samozřejmě, pane.
3: To je vůl. Kaviárový tousty. To je vůl.
4: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švino.
6: Mikové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
7: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio FM Plus minutku před půl čtvrtou odpolední. Ve čtvrtečním live s Jirkou Pelnářem jsme si povídali o letní filmové atmosféře v Plzni. Konkrétně plzeňský filmový večery, na který se neskutečně těšíme. Hostem u Jirky byla ředitelka festivalu v finále Plzeň Eva Verunková Košařová, která představila letošní plzeňské filmové večery. Plzeň se totiž od druhé poloviny července promění v jedno velký kino a čekají vás projekce na krásných a netradičních místech. Já už jsem o tom dneska mluvila, ale nechtěla jsem si všechny patrony okamžitě vystřílet. Takže nádvoří plzeňského Prazdroje, galerie města Plzně, taky pivo Var Purkmistr, taky u Kafe Smetanky a nebo ve stodole Selského dvora u Matouši v Plzni v Bolevci, kde se film užijou i celý rodiny s dětmi, takže to bude skvělý. Velkým lákadlem bude taky speciální projekce v Amfíku neboli v amfiteátru Lochotín, kde se bude promítat nová česká komedie, kterou jsem předtím záměrně neřekla, Nikdo to rád v Plzni. A je samozřejmě tematicky zasazená do známých plzeňských lokalit.

kalit a proto je i takhle ve velkým promítaná a hlavní je, že všechno bude gratis, teda všechno, tenhle vstup, na to někdo to rád v Plzni. Takže do amfiteátru můžete opravdu naprosto zadarmo, já jsem chtěla říct, úplně jinak jsem to chtěla říct, ale to nemůžu. Takže vy si sebou v podstatě můžete vzít jenom deku a nazdar bazar, to je všechno. Pokud jste rozhovor ve čtvrtek nestihli, je to škoda, vy si ho zpětně můžete rozhodně pustit u nás na webu, v podcastech Live s Jirkou Pelnářem, anebo kdykoliv na Spotify. Rozhodně doporučuju, protože si myslím, že tohle je nádherná dlouhodobá akce plzeňské filmové večery, takže si Verču, teda Evičku Veruňkovou Košařovou rozhodně pusťte.

0: 15 hodin 38 minut, parťáka vám dělá Radio FM plus a Bára Plincelner. A jestli máte pocit, že hudební léto je letos plným proudu, a tak aktuálně, minimálně dneska, včera to taky platilo a převčírem to platilo v Ostravě. Já vím, jsme mimo západní Čechy, ale prostě se zmínit musím, protože Colors of Ostrava je jeden z největších v podstatě jako pravidelně z největších festiáků každého léta. A pokračuje se tam ještě dneska festival v areálu Dolních Vítkovic, nabídne poslední den plnej hudby, zážitku a takých velkých men. A jedním z nejsilnějších momentů letošního ročníku, tak to byl určitě čtvrteční koncert zpěvačky LP, tedy Laury Pergolesi, kterou známe hlavně díky obrovskému hitu Lost on You, který pravidelně hrajeme i u nás na Hitradio FM+. No a na Colors se vrátila už po třetí a fanoušci si její nezaměnitelný hlas pořádně užili. A přišel právě i krásný moment, protože po koncertě na ně čekala její partnerka Iveta Maurerová, která ji předala nádhernou kytici v barvách český vlajky přímo na pódium. A bylo to krásný, všichni tleskali, hodně dojemný symbol toho, jak moc si LP Česko oblíbila. Takže určitě najdete klidně i někde na sociálních sítích, tak můžete mrknout. A jestli někdo teď ještě v Ostravě je, jakože nevím, jestli zrovna Hitradio FM Plus chytíte v Ostravě, ale chytit ho můžete kdekoliv. Na druhou stranu, pokud třeba zrovna už míříte úplně nějaký polozmuchlaný domů, tak nám určitě můžete dát nějaký feedback a zpětnou vazbu na 720 870 237, jaký to bylo?
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz
6: Hitradio FM+.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Katka Marie Tichá a Byt 66. Vy jste z Hitrádiem FM+. Díky za to, že nás máte v uších. Máme 2 minutky před 16. odpolední, tak jdeme na zprávy s Davidem. V nich i upozornění na zítřejší počasí. Ale ještě předtím mrkneme, jak nám to jezdí. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. No a není o čem, takže nejlepší možná varianta. Jezdí se nám jako po másle. Pokud by se v téhle hodině něco objevilo, tak budu nesmírně ráda, když pošlete informace na náš WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz. Dáš se mraku,
5: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
8: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. Nezůstávají ale jen u procházek. Rádi si tam také něco nazbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
12: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostruženy, brusinky a bezvinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
11: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. No a česká volejbalistka Helena Grozer posílila Panionios Athény. V 37 letech si vyzkouší další zahraniční angažmá. Dlouholetá reprezentační opora na postu smečařky působila na klubové úrovni v Itálii, Turecku, Rusku, Polsku, Číně, ve Vietnamu a naposledy v Portoriku.
9: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
0: Sluníčko dneska jen tak poskromnou, spíš je schovan za mraky, ale teploty příjemný, 25 až 27 stupňů Celsia. Sem tam nám může vzprchnout, taky nám fouká a zítra, jak už jste slyšeli ve zprávách, nám může bouřit a nejenom na západě Čech, tak s tím počítejte stejně tak jako s deštěm a teploty zítra kolem 23 stupňů Celsia.
9: Hit Radio FM+.
0: Nádherný sobotní odpoledne přeje Bára Plincelner, 16. hodinu nám otvírá Bruno Mars.

panečku, to bylo od vás Linkin Park na Hit Radio FM+. 16 hodin a 8 minut k tomu, tak to je aktuální čas. K létu nám neodmyslitelně patří, co? Zmrzlina. A to je prostě fakt. No a my už vlastně víme, jaká je u našich posluchačů ta úplně nejoblíbenější. Před pár týdny jsme se vás ptali na sociálních sítích a vyhrála naprostá klasika vanilková. Jenže svět zmrzliny je někdy pořádně odvážnej a teď nemyslím pistáci, mango a nebo třeba slaný karamel, i když přiznávám teda, že to je asi můj strop, slaný karamel. Ale existují i příchutě, u kterých si říkáte, ty sakra počkej, to už je opravdu jako moc, to je ještě zmrzka. Co třeba česneková zmrzlina nebo humrová zmrzlina. Dokonce vznikla i zmrzlina z mateřského mlíka. Jo, slyšíte správně, slyšíte dobře. Neuvěřitelný. No a pak je tu ještě jedna, která by možná u nás v Plzni a okolí měla největší šanci na úspěch a to je pivní zmrzlina. Protože ruku na srdce, kdyby byla z pořádného plzeňského prazdroje, tak bych se možná i já hecla a dala jí šanci. Jenom by mě teda zajímalo, kolik kopečků pivní zmrzliny by člověk musel sníst, aby to mělo účinek jako 10 pořádně vychlazených, orošených piv. Co, pánové, tak schválně. Ochutnali jste někdy nějakou netradiční zmrzlinu, třeba tu z piva. Něco vás překvapilo? Pište klidně na WhatsApp 720 870 237.

0: Sofia.
1: Sofia, tak jestli poslouchá nějaká Sofia, tak zdravíme na západ Čech všechny Sofiny. Alvaro Soler o nich právě teď dospíval. 16 hodin 16 minut, to je aktuální čas. Vy jste zítra rádiem FM Plus a Bárou Plinzelner, díky za to. No a my půjdeme teďko chvilku datlovat a vzdělávat se v telefonu, protože určitě znáte Duolingo. Je to jedna z nejznámějších aplikací na učení cizích jazyků, která vás každý den láká k pár minutám pro cvičování. No a pokud ji znáte, tak znáte i její hlavní hvězdu, toho malého zeleného ptáčka, který vás někdy pochválí, udělá tun tun, takovou tu, nebo ten zvuk, tu melodii, a někdy vám skoro vyčte, že už několik dní kašlete na lekci. Ale víte, proč je vlastně Duolingo zelený? Proč ten ptáček nebo sovička, proč je zelená? Teď pozor, není to totiž žádná velká marketingová strategie typu zelená symbolizuje růst, vzdělání, klid, vůbec ne. A to je právě to vtipný. Podle příběhu z historie Duolinga byla zelená barva vybraná hlavně proto, že jeden ze spoluzakladatelů firmy, Severin Hacker, ji nesnášel a neměl rád tuhle zelenou prostě. No a jeho kolega Louis si tak řekl, tak přesně tuhle barvu použijeme, když ji nemá rád, tak to udělám pěkně jako zakladatelskou provokaci. No a z jednoho vtípku vznikla jedna z nejpoznatelnějších značek na světě. Dneska už Duolingo skoro nejde představit bez toho zeleného ptáčka. Prostě je to ikonický. No a mě teď zajímá, máte doma taky nějaký takový podobný naschvál? Co? Dámy, holky, přiznejte se, když vás chlap třeba pošle, nebo pošle pro pivo, miluje Plzeň a vy mu vyměníte tu Plzeň schválně za nějaký konkurenční pivo, který už není tak dobrý, a řeknete doma, že bylo na akci, co? Nebo třeba partner nesnáší ponožky v sandálech. A vy si je tak hezky vezmete přesně ve chvíli, a kdy jdete mezi lidi, jenom abyste ho poškádlili a udělali mu ostudu. Tak jsem s vašima malýma domácíma provokacema. Já už se na ně neskutečně těším. 720 870 237.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina,
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

House Here a Too Sweet. Jojo, sladký, sladký, doufám, že máte léto. Máte taky volno, venku je krásně. No a třeba zrovna hledáte tip na výlet, tak já mám pro vás jednu krásnou výzvu. Vyrazte objevovat srdce Plzeňského kraje a Hit Rádia FM+, protože společně právě s Plzeňským krajem jsme pro vás vytvořili originální dřevěný fotopointy na místech, odkud jsou jedny z nejhezčích výhledů v našem regionu na západě Čech. Stačí vyrazit, najít srdce, posadit se na lavičku, vytáhnout ten mobil a udělat si cvak fotku, na kterou budete mít hezkou vzpomínku. První srdce Plzeňského kraje najdete třeba u pomníku je Eš Bára v Klenčí pod Čerchovem, odkud máte teda nádherný výhled na celý Chocko. Další, tak ty vás potom zavedou třeba na Kozelku u Nečtin, taky nádherný výhled, taky do okolí Mladýho Smolivce, anebo nově na kopec nad Žinkovy, kde se vám otevře krásný pohled na obec, rybník i zámek. No a teď mám pro vás jeden úkol. Až vyrazíte, vyfoťte se u srdce Plzeňského kraje. Označte Hit Radio FM+. A my vaše fotky moc rádi přesdílíme na naše sociální sítě. Takže využijte krásné letní dny, vezměte rodinu, kamarády, partnery, manžely, milence, milenky nebo klidně jenom sebe a poznávejte místa, která máte doslova za rohem, ale jsou naprosto krásné.

0: True Colors a Safri Duo na Hit Radio FM+. Tak co, jak se dneska máte? Já myslím, že se máte krásně. Máme leto, máme k tomu ještě sobotu, červené, co víc si přát. No a jestli třeba fotíte hodně, jakože si myslím, že určitě máte spousty fotek ve vaší galerii a co se týká vašeho mobilního telefonu, tak teď poslouchejte. Víte, jaká byla úplně první fotografie, která se objevila na webu? A teď pozor, možná byste řekli nějaký historický snímek, slavná osobnost, anebo třeba fotky z vesmíru, ale vůbec ne. Byla to v roce 1992 právě dneska, na dnešní den, fotka jedné malé kapely spojené s vědeckým centrem CERN ve Švýcarsku. No a CERN, tak to je jedno z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť na světě, kde věci v podstatě zkoumají vesmír, jo? A právě tam vznikla i technologie, díky který dnes používáme web tak, jak ho známe. Takže díky za to. Dneska už na internet nahráváme milion fotek denně. Dovolený, jídlo, děti, mazlíčky, selfie a ta úplně první, no tak ta patřila hudbě. Tak dneska pojďme udělat takovou challenge. Mě to teď napadlo. Pamatujete si svoji úplně první fotku, kterou jste nahráli na internet? Klidně na Facebook, scrollujte, mrkněte a přesdílejte ji. Najděte ji. Možná je to první profilovka právě na sockách. Fotka z dovolený nebo nějaký modní experiment, na který jste dávno zapomněli. Hele, já to teďko dělala před tímhle vstupem. Ještě jsem se teda nedopátrala úplně na začátek, ale fakt jsem zvědavá, co na mě vyskočí. Takže si dáme takovou malou internetovou archeologii. Projděte starý fotky a pošlete klidně tu svoji úplně první internetovou vzpomínku k nám. Buď do komentářů na Facebook Hit Rádia FM+, my tam hodíme určitě během dne nějaký příspěvek, anebo klidně pište na WhatsApp 720 870 237. Já jsem sama zvědavá, s čím vyskočím.
1: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude, zdejší, všude je fajn.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
6: Mikové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio FM+.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab a In My Head je poslední písnička, kterou stíháme do 17. hodiny. Krásný odpoledne z éteru Hit Rádia FM Plus vám přeje Bára Plincelner. A je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na severním Plzeňsku, konkrétně z Mladotic na Křečov, kde je hlášená nehoda osobáku s motorkou a na místě zasahuje integrovaný záchranný systém, tak rozhodně opatrně. No a obezřetní neboli opatrní buďte taky na znovu na severním Plzeňsku, tentokrát z Hodyně na Kralovice, a kde je hlášená nehoda dvou osobních aut. Konkrétně jede na místo a hasičský záchranný sbor, protože z jednoho osobního auta jde kouř. Ano, říkám to dobře. Takže i tady opatrně. No a pokud byste ještě věděli o něčem dalším, co jsem právě teď nezmínila, tak budu ráda, když informace pošlete na náš WhatsApp. Telefonní číslo je 720 870 237.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva autobusy s cestujícími se srazily dopoledne u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem byla 5 hodin uzavřená. Dopravu pak na místě řídili policisté Kyvadlově. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvádí to server Seznam zprávy. Z ministerstva vnitra odcházejí dva z autorů dokumentu. Údajným důvodem je i finální podoba zprávy. V pondělí projedná vláda. Ve městech přibývá aut a s nimi i problémy s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. To potvrzuje i náměstek primátora Adam Lenert.
11: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
10: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v severní Americe zahrají o bronz. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři sáhnou ke změnám v sestavách.
1: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
0: Sluníčko dneska jenom tak poskromno, aby se neřeklo, ale je schovaný za mrakama. Teploty jsou ale příjemný, 25 až 27 stupňů Celsia. Sem tam nám může občas sprchnout a profukuje nám. No a zítra pozor, může nám bouřit na většině území Čech, nejenom na západě, tak s tím počítejte, jestli jedete třeba někam mimo. A stejně tak počítejte i s deštěm. Teploty kolem 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Poslední společná hodinka je tady a my ji otevřeme naprosto klasikou. For Non Blondes právě teď.

Tak tohle byl tedy Swims Bad Dreams na Hit Radio FM+. 17 hodin 9 minutek, tak to je aktuální čas. Bára Plinzelner všem na západ Čech přeje nádherný sobotní, stále ještě odpoledne. A víte, že možná nemusíte jezdit do Anglie za legendou o králi Artušovi, protože jeden malej Excalibur máme přímo u nás na západě Čech. A to nad Zbirohem na Rokycansku, kde najdete ve skále zasazený meč, který připomíná slavný Excalibur. Legendární meč, který podle pověsti dokázal vytáhnout jenom pravej král. No a teď otázka, kdo by to u nás vytáhnul? Možná někdo, kdo má sílu jako rytíř, možná někdo s čistým srdcem, možná někdo s hodně velkou silou, možná někdo, kdo má pod kůží zrovna větší množství alkoholu, těžko říct, takhle jako při tom jako sobotním odpoledni mi napadá spousty věcí. A nebo prostě někdo, kdo přijde na správný trik. Náš západočeský Excalibur najdete v okolí zbirošských vyhlídek, v krásné krajině plný skal a lesů. Vyrazit můžete po naučné stezce zbirošské vyhlídky, která vás zavede třeba kolem Čertovy skály a dalších vyhlídek nad Zbirohem. Takže jestli hledáte tip na výlet třeba, tak vezměte rodinu, kámoše, anebo prostě někoho, s kým se cítíte jako rytíř, anebo jako princezna a vyrazte hledat. No a hlavně, až ho najdete, tak se vyfoťte u něj, ideálně samozřejmě, a pošlete nám fotku. Chceme totiž vědět, kdo z vás má na to vytáhnout náš západočeský Excalibur. Hey ho, let's go!

0: Tak tohle byla Ella Henderson a Rudimental, písnička Alibi, která patří dlouhodobě k těm oblíbeným hitům na Hitrádiu FM+. No a protože je sobota, možná nějaký alibi, tedy alibi budete potřebovat, až se vrátíte, pánové, po těch 10 kouskách domů ke svý polovičce, anebo naopak, holky, po té lahvince, že jo? To má člověk toulavý boty, co si budem povídat. A to mě nahrává i na zprávu od posluchače Tondy z Lužan. Ten napsal: ahoj Baru, prosím, zahraj nějakou pecku pro mě a mý kolegy, který jsem pozval na grilovačku a přespávačku ke mně domů, a doufám, že ráno bude dům, stany a zbytek věcí ze zahrady na svém místě. Tak to Níku, nikdy nevíš, co se může přes noc přesunout a kam. Dům bych řekla, že ti teda zůstane asi stát na tom místě, ale znáš to. Zbytek není nikdy jistý. To může být kolega v manželský posteli, druhý zrovna na té trampošce, třetí v kompostu třeba, jestli máš kompost. Všechno je možný, hele. Každopádně užívej ty i tví kolegové. No a za chvilku pro vás i další pařmeny David Guetta.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Friends.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Tak tohle byl Alex Warren a jeho Ordinary na Hit Radio FM+. Krásné letní dny jsou ideální na výlet nebo večerní akci pod širým nebem. Tak kam dnes vyrazit na západě Čech? Aha. Kam vyrazit? Ve Stodě pokračuje Stocká pouť pro rok 2026. Tradiční letní akce, která nabízí zábavu pro celou rodinu, taky pouťový atrakce, občerstvení a hlavně pořádný program. No a dnešní večer bude patřit hudbě. Ve Stodě vystoupí Kristián Šebek, kterýho znáte hlavně díky jeho projektu Můj vzor, Božský Karel, tedy poctě legendárnímu Karlu Gotovi. A on zpívá téměř totožně, což je neuvěřitelný. Takže když zavřete oči na první dobrou, než se zaposloucháte, rozhodně nepoznáte, jestli tam je Mr. Karel Gott anebo právě Kristián. No a po koncertu vás čeká ještě velká laserová show. Pokud máte chuť spíš na velký známý hity, tak to vyrazte do Klatov. Na náměstí Míru dneska večer zahraje slovenská kapela No Name, takže Igor Tymko a jeho parta začínají ve 20 hodin 30 minut a vstup je zdarma. Stejně tak, jako je vstup zdarma právě na Stockou pouť. No tak jo, tak se třeba uvidíme.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.

0: 17 hodin 40 minut, čas letí jako bláznivý nebo bláhový, já nechytím ho ani vy, to zpívá přeci Mr. Karel Gott a já si ho dneska pojedu poslechnout, ale v podání Kristiána Šipka do města Stot v rámci Stotský poutě, tak pokud se někdo z vás taky chystá, třeba se potkáme. Užívejte sobotu, užívejte i neděli, užívejte letní dny, no a zítra sebou každopádně kamkoliv deštník má pršet a taky bouřit, tak ať jste ready, připravení. Mějte se krásně, Bára Plinzelner se loučí, ahoj.
1: Jenom hity. Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. V pražské zoo se narodilo 5 gepardích mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
4: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
3: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4-6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Už víš, co mají v Porscheti?
3: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
3: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
3: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
3: Takže takovej skladovej výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
5: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
6: Hit Radio.

0: Franto, co jsi to zaskoupil?
1: Zavařovací hrnec!
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák!
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n-cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz
5: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music IBD Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.

0: Rádio FM+.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: koláč je zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Hit Radio.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

sny pro spánek.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.